0: žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

okvětní. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ním,

Říkej rybám, co dělat mají, říkej mořím, ať tě poslouchají. Uvěř tomu, že jsi světa pán a běž vyhrát

0: dětičkám, říkej jim, co dělat mají. Vel dětem, vel dětičkám, mysli si, že tě poslouchají.
1: A jestli chceš, tak se klidně snaž a mysli si, že je vychováš. A jestli chceš, tak se klidně snaž, to ti radí z břicha ryby.

0: Siedma časť seriálu Sadrová sedmička sa volala Nadopovaní rodičia.
1: Vrbčík, čo to za strepceš? Adoptovaní rodičia. Seriál o malých pacientoch z nemocnice vymyslel Vladimír Kliman.
0: A s prekladom pomáhala Viera Lorencová.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali Viera Richterová, Peter Rufus, Monika Michnová, Katarína Vizinová. Pomôžeš mi, Brebtík? A skús správne.
0: Tak teda ešte tam boli Robert Roth, Ivan Šandor, Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna
1: a Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš
1: a hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.
2: Kdybych měl plantáž na rovníku, nevsadil bych na růst gumovníku a vzhledem k sešení

Táž na rovníku, přibral bych si pár společníků. Kšeft by byl jejich jediný hobby. Po celém světě by prodali ty moje popy. Dvou sedadlové a tří sedadlové, ať ty sa pěta, šesta, sedm,

Nezúfaj, urobíš svet iným. Šabličku ostrú máš, všetkých lotrov vyrúbaš. Popolvár na mňa daj, si bojovník skvelý.

neboj, mňau, potkane nic se ti, mňau, nestane své srdce klidně, otevři mě. Obložený chlebíček vezmi do svých paciček, doufám, že kila, lahutko milá, porostou rychle švec, než řeknu

Ona Lenka není žádná manekýna nebo hvězda z kina. Ona je úplně jiná. Není to žádná kočka. Je to myš. Ale když je myš zajímavá,

Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

žabí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko.

drsneme, pro jistotu držme se, radši hezky při zemi, radši hezky při zemi.

na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

asi proto si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít mimozemšťané.